Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Už tento piatok si na Rádiu Viva nalaďte Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.